heißt na na samski spiel vam tež moce da. Hej, tomu tak ja mám dobu poísť, čau, za vás. Tu ešte viac samski spiel, ešte slyšme Mestrim Jamesa a Michaelu Melcerovu, či svoj buč za sebia. A tohle je Mirko Brankač. Tučicio nám po taký mač do šestčích zaspievaja a netko najprede Rita Ora, Your Song, 12 minčinu po pečích.

Hajka ješ prijede hižo prajach, dež dženca rano zduri stupiče, respektivne přičo nemaj hodžinko maj zduri stupiče, njestrušče so a hojsnano mače samo hižo vaš zimský anorak z kamora vúčenjene, šako netko pokaza termometo budečne jej nož išče 400 pienky, ale v běhu dňa potom stupa živeslebo hač na 16 stopňu dženca, môžeme so tiež na tojšto svonca veselič hač do popodňa potom nikotre mročele, juce pomroče nocový džen, rune tak štvortk při podobných temperaturach a piatk potom zaso cový džen svonco z vota na zima, sednače do zdžela samo 20 stopňu po takým vodňo jara příjomne, noce pak vopravdže zima. Vopravdže zima, ja som sokaž prejne strožil. Aj. Bilek na šest, nitko je, nitko zaspíva nám Randale Orchester.

0: Wumjevstwo, to šak je široke zapšiječe, zadkulario spytachu sa čera jednemu dželi wumjevstwa zbližič, šo što so rysuje, moluje, abo tež z rukami formuje, potekim tež plastika by tema, a to v serbskim sviče. A tam šak špak hižoci, što je serbske wumjevstwo? Direktorka Serbskeho muzeja Kristina Bogušova dopomni so tým zvisku na svova umielca Jana Buka.
1: On je prav, ten serbský spisovateľ, ten má so v tým páde jedno rešo, dokáž on má to serbské svovo, on má to serbskú reč a nikto nebude prečiš jen serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jednom umielca, kýž má te barve, má te molby, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došť, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byť s kvautom hoka, no. To šte by před stoljetami hinak tun byt. A tak se to emšece zase mienia.
0: Hej, a tak se tež na polu wumjevstwa stajne ništo nového wuspyta. A modem talentam so šang zada. Z Juliu Ričlec sučera rečeli, kotraž na vúznamnej wumjevstwoj šuli Burg Giebichenstein studuje, a tež z Katju Reorjec z kolektiva Vakuum, kotraž je ze svojim wumjevstwom po cywej Łužicy popuču. To runja Mila Dziswałkec je čera rozprawiała, a to vo svojich tvorbach v Kruščanskej cirkvi. Započala je so šitko s mulbami, kdy sú so v livestreamie z cirkvie za čas korúny pokázali.
2: Ha, tak sa te spočatky v cirkvi, v Kruščicach manko, ha po nejako sú te tvorské džoha tam spočinali, me faro narečo hač bucha tam za te v obvodzenia načiski činu, aká môža sa te moderné, ale emzesienem kšešanským pozadkom do tie nieke moderné ponovené cirkve integrovať.
0: Aj, a je tvorbe môže si po takým kujždy kruščanskej cirkvi vobladač. A modrých umielcov vidíte tiež denca ište na našej strane na Instagramie MDR pod Smuška Serbia.

Na wokim da tu křesťan Mönk zpěva, nađe o mě nic o lékařích. A popo lékařích, včera startovaše Sakske za 48 přichodných medicínokov a medicinariov studi přes kvotu lékařů na kraju. A první raz je z toho tež 8 miestno za přichodné zubné lékařky a zubných lékařů podľa studia Lipsku, Drežanach abo Kamenice. Model funguje takhle. Studijna miestna rozdziela so zvonka normálnije NC po takim numerus clausus procedure. Pono tomu zaviazajo so študovace, pozdišo tam dživač, džiš su lekario vo sebe nuz netrebni po takim ve viesnych končinach, kotrž nisu dosť dere zastarane, abo vo toho vorožene so přichodže nisu tak dere zastarane. Pola lekario nause, že po zakončeniu studia poznajmenša 10 let dživa vo sče takých regionach. Za novú kvotu krajných zubných lekariov pači podobný princíp. Kvotu lekariov na kraju maja v Sakske od zimského semestra 2022-2023 a miestom študuje přes ňu 174 ľudí. Ministerka za zdravotníctvo Petra Köpping mienuje to vážny přinožk k medicínskému zastaraniu z boka veľkých miestov. A štúž má model za zajímavé, přichodné požadanské kôr za kletuši zimský semestr štartuje hižo 5. januára a běží potom až do konca februára.

0: Ihr Nabu Šestić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. Při holešovskim hače su lica telko suobiku zličili a vopjavščenili kajšišče ženje. Kajš zdjeli nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastišo hatnoho z činarika nimsce tajhrozenga popadnili. Vjaca hač 100 posta eksemplaru mužahu mjez meju a septembrom vopjavščenič. Mjez rječimi družinami při hače su pjecačk nimsce Trauer, Schnepper, Skrikawa a Kokula. Kajš z nesvači dva dalreka, by to přerizne leto za spievate ptáčky Horní Vúžice. Od 2018 při holešulským háče vujíče v obstatku spievatých ptáčků jako džil cilu nímského projekta v obkyčbuja. Delňo Nimčina Braniborski dostane digitálny atlas. Na odpovednom projekte dživa tu kvilu podstupimská univerzita. Kaž ujasni sobu dživačáka univerzity, dr. Luise Čajkovský, expertam na zetkaniu v Vičtoku, cieča za atlasom pokazač, že bude na Nimčina ve všelakých generáciách užívaná. Direktor Srbského instituta Hauke Bartles poda na vúradžovaniu přelad o tým, što sa tu kvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž ze Srbského instituta rika chce zromadne dživo mies serbskými a delňo-nemskými sledžeremi dále zesilnič. Kuloske karnevalové towarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbiedžovaniu MDR Sachska dobylo. Prini džil dňovoho nadavka je čvon všetcictva karnevalového towarstva Jan Michauk ráno zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdav. Přidatne 1200 euro vúda by si towarstvo s tým, zo hišče samsne džin dňovo nadavk spelni. Kuločenio dobiachu karnevalové vús z vôvu Genschera vôdovač a znamenča 100 ľudí s žoutými polunderami dobiaše Jun Čaneč. Dobytk vúživaja kuloske nore za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu kvílu nešto viac hač 60 čvonu. Kmenská rada Hamor je na čerajším posiedženiu ze snadnej väčšinu vopsamknula, zo so pfačizny za ladanie džičí zvyša. Za žvobiku miestno z 9 hodinami v obdžin stúpajú kúšty kletu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmesac. V pestovaní na 125 miesto 116 euro. Kmena vopodstatne zvyšenie ze stúpacimi kúštami. Viestanoste Henrik Balko v úzbine zamajá sa po možnosti šitke zariadnistča zakovač. Starší skepšinošky cedža votnitka kúšty dve lečšie prepruvač. V Kamjencu pýtaja ľudži, koci z čestného hamce púčovanské štiežky ľadaja. Kajž v zdieľence Lessingového miesta reka slúša k nadavkám tak menovaného vodľadovaria púčovanské štiežku miestrujem na to dživač, zo sú štiežky s táflemi vôdovane. Tiež menšie vúporiadženské dživa má on převiesť a namierte za polepšenie púčovanské štiežku zbierač. Zajemce môža sa na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko vomenjenje je, zo so zajemovani v Kamjencu a v okolinje dere vuznaja. To bih ju povješče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme po rajnšej kúriave dosť a nadosť svunca v ostanie civilžín sucho, znamenča tak meteorológovia viesča. Živé sliebro stúpa potom v odňo na cínače do 17 stopňu. Ľudce zmieme, ako zázby do dňa s niekotrými švielami ličič, vybiu dňa, pak potom sa tiež trochu svunca pokaza, štonače do 16 stopňu nás ľudce očakuje.
0: Na pučach našej končinie je dotalšo svobodné a pri pučach tiež žane vyskače. Nie ste ja, vizor, môže sa to bio rania zmeniť a jeli potom niečo vuladače, přizuče to rádi na maj, pak telefonistce abo spoješču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia.
1: Srbský rozvoz.
0: Pak přejmuj vám dobrú jezbu a dobrú štart do dženstnejšie vútore. Peč po napo šestčich, nitko slyším Michailu Melcorovu.

A netko podam su raz do Vohoze, tamnišim parku Budženko, je netko tež doskončnje nazema začanova, a konc tydženja budže tam tež trošku trašace. 17. oktobra menujce vod popodňacioch tam Halloween svieča za svoj bezmeja. Hojntvu za krpsovými šerinami, to som čipný, kak tuto vúpadaja, live hučbu a požišo tež džičacu disko, lampionove ča, Vonjovu show a vonjo stroj a štujše so potom konc oktobra hišče na Ochranuski vězdne vršč na džijau. Toho dobu bože přesvapič tute 4 večore od 20. oktobra do 1. novembra sú hižo kompletne vupředate a tež žana večorna kasa tam nebuďa, že oni proša. Uraznie o to, zo so tam jenož podače jeli mače kartku, abak nuc nepšinžeče. Cele připodlaje sa o parku Lica tež tujšto činivo, netko maja tam nové bezbarjane nuzniki, čajovú kuchnu a dalše miestem druhé elektroježdidvo za vopetováriu. 2025 přijedeše dobre posta 1000 hostči do parka Budženko, přichodže chcedža o sebe tež viace hostči z Berlína a koče busa přivabič. Dalše pokyve za dženca a přichodne dne mám nedom za vás.

0: Na mnie to drie nieprzytrychy, ale stójście runie dżęca 13. oktobra przed 30 letami MDR telewizju ladał, to je prini raz na strzelaku Biskučík serbsce witał. Przed siomi dżesatkami jest w MDR tu iż niszto nastoczyło, stojś dżęca iżcze w obstyji. A kleloni w septembrie su so nowe serie serbskiego Biskučíka wozywili. Mate Dżisławk polada nitko do stawizno, a do archiwa. Szako by to tedy czeski puć, zoby Biskučík też serbsce strubił.
1: Pretač je před 30 letami znata melodia Biskučíka tež serbsce zaklinčava dobiachu zamujči najpredaraz, tož do ľudí potrebnosti serbskich televizijnych vúsovanju přesvedčič. Na započatku njamožachu samostatne vúsovania zopravdič dopomni so niedeši navoda budeského studia MDR miestem nebo Helmut Richter.
2: My sme potom šli, také sú technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tož sme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprve má Biskučík serbsce všinče, potom je to Príňa Kročel.
1: Tak mienovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na Biskučíku, je so potom spiešne vo ideji přesvedčiť dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Po sme tie texty dostali, převažili, Benno Buda, ten spiel ja Maja Krauce z převažíva, sme namkali divadelníkov serbských, ktorí sú napodobnili tie figúry, a my rozhodli, že jsme to přidatně činili, ale nejsme všechno skorili.
1: A nebo Benno Buda je se při převožování na jinášu runinu podal.
3: Já jsem díval na to, že to tak se převoží, to ty řeči, které ještě děti řeči, to je zvětša zvěstná srbština. A to se těž byly přímné.
1: Pretač pak možachu zamujiči naravač dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v štvorte etaži serbského domu technisce přijotovač. K tomu praji nirdeši sobudživačo a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumilce dobiatola tun video vidiča, za nich sme my přitvarili v naravanske rumnosti a potom vizote za nás v techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčšie televízory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadelnice potom optimálne čivač, kaj štede dživadelník Jan Mikant povedaše.
5: Najmu sme dostali videomaterial od berlínskej firmy a to sa si doma obladal a potom som nás pýtal tak rečič, kaž ten mopi v nemčine rečiť.
6: Što, to je nekaj, čo mi chceš?
5: To nie je kus depresívne, ten mopi.
1: Miestem máme nové serbské epizódy Biskučíka, v ktorej švärči so šo Vokuo Kita, Maja a Potejný Kšinje. A znatá melódia, tá je dále vostava.
0: Pak si nic vusnič. Na našej internetnej stronie sme vám podcast přijotovali, tam namakače serbske vusovania Biskučíka a AD mediatice, tu iš veľa vesela, potom večer s tým, netko pak neríka dobrú nocku, ale dobranie. Matej Dziswok je sa ešte raz ze staviznami serbského Biskučíka zabieral a k tomu archívie riebal dženca svieči šako svoje cicete národnine a nemský Biskučík připadla prajene svičí novembre, potom svoje 7 až 6 desačiny.

0: Hier ist der Mensch, der Donnerposer mich nicht kajet, aus auch ein Chachredaktor Katka Pschimni.
1: Polizias G.
2: Jedna 70-letna šoferka Forda je nedželu při podnju policii ve Vojerecach falšovanu jistnu dolnost špokazala a to při standardnej kontroli. Voni si jistnu dolnost potom ze speciálnej provanskej proceduru blíže v obladachu a potom bie jim jasne jednaše sovo falšovanje. Na to bužonje ze Moldavskije dále jistva zakazana a vopačna jistna dolnost vezotež zčazana. Vukopa so, zo bie žona hižo viacera raze jistženja bez pfačivije jistnije dolnost čedla napadnova. Noce na Punželu je busvo zastanišče při postovom namestče tu Budešinje palivo. Polícia pýta svědku. Vokolo rania na pocioch pýtnuchu v obedlerio susodných domov vohin a zvonichu vonio vo voboru. Policistča zetkachu namiestne potom se doma boustalitného, kotru štverduše, zobu nadpadnenu. Kriminálna služba pýta netko svědku. Štuž je noce na Punželu nešto při busovom zastanišču vidžal, nech zdželi svoj pokiju, pola policajského revíra, to je pola kúždeho možné.

0: A netko je na po sedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. Při Holešovskim hače su lica telko suobiko zličili a v opjaštjeni likajši štoženje. Kajž zdjeli Nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastjišo hatnoho sčinarika, nemsce tajšrozengo popadneli. Vjaca hač 100 a posta eksemplaru muzahu mjez meju a septembrom v opjaštjenič. Mjez rečimi družinami při hače su pjecačk, nemsce trauaršnepa, škrikava a kokula. Kajž z Nesvači dva dalje reka, bi to přerezne leto za spivate ptačke horni v Užice. Od 2018 při Holešovskim hače vuviče v obstatku spivatih ptačku jako džel celonjemského projekta v obkičpuja. Delno Njemčina Braniborske dostanje digitalny atlas. Na odpovednom projekče dživa tu kvilu podstupimska univerzita. Kajž vyjasni sobu dživačaka univerzity dr. Luise Zajkowski, ekspertam na zetkanju ve Vičtoku, cedža z atlasom pokazač, dže bu delno Njemčina ve šelakých generáciách vúživana. Direktor Serbskeho instituta Hauke Bartels poda na vúradžovanju přelad o tym, što sa tu kvilu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž z Serbskeho instituta rika, co zromadne dživom je serbskými a delno Njemskými sledžerjami dále zeselnič. Kuloske karnevalové tvorstvo je si včera 2500 euro v rádiovom ubiečovaniu MDA Sakska dobylo. Prvný džil dňového nadavka je člon předsedstva karnevalového tvorstva Jan Michalk rano zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdol. Přidatne 1200 a posto euro vúdol by si tvorstvo s tým, so hýšte samsný džin dňového nadavk spielni. Kuločenju doberhu karnevalu a vus, z vovu Genschera vuotovač a z najmenša 100 ľudí z žotimi polundarami dobiše junčanič. Dobit kúživa kuloske nore za nové kostyme a techniku. Karnevalu a tvorstvo ma tu kvilu nešto viac hač 600 čvonu. Gmenska rada Hamor je na čerovšim posledženju z snadni večinu vopsamknula, zo so pfačizne za ladanje džiči zvyša. Za žvobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpajú kúšty klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v mesiac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie so stúpacimi kúštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine zamaja sa po možnosti všetké záradnišťa zakovať. Staršiske přinožky cedža vodnetka kúšty dve leče přeprúvať. V Kamjencu pýtaja ľudí, koci z čestnohamce púčovanské štížky ľadaja. Kež v zdelence Lesingového miesterika zvúša k nadavkám tak mienovaného vodľadovachia púčovanských štížku, miestru im na to dživač, zo sú štížky stavlimi vôdované. Tiež menšie vúporiedenské dživa má on previesť a namiety za polepšenie púčovanských štížku zbierač. Zajemce môža sa nad farským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko v umenjenje je, zase zajmovani v Kamjencu a v okolinje dere vúznaja. To bih ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vočakuje nas rano najpe do Kurjava, potom pak tužto svunca, vostanje sucho a to pši cinače, kiba 17 stopňach. Jutze potom vostane najprv de šire, tež so švielami mam ličič, v bielu dňa pak so trochu vúvedri, živesli prostupa jutze na 14 do 16 stopňu.
0: Na pučach dalešo při starom to reka šo svobodne žane vyskače při pučach, tu iš dobro jezbu vám, jeli pak bio ranja nešto uladače vyvězče, při zuče so rade polanaju pak telefonistce, abo napisajče na moj povězč přes četovú funkciu našej app. MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po sedmich.

0: Народне меншине. Сче тоже вежени.
1: Zavěstče to mnoze z vás znaja, když leto chce nekalký zariad nešto od vás vědět a postčele naprašník, kotrž dobiče vůpělnič, tak je to tež když leto s naprašovaním mikrocenzus zvěrskového statistického zariada. Viacorom je tam napadnulo, zo národné menšiny němskeje a jich reče z cuvažanou rolu nehraja. Janek Vůčer je se tu již s prašením aj zabíral, če od lato tak je, a što můli přečivo tomu činič?
2: Od 1957 naprašuje se zvěrskový statistický zariad domácnost če ve Nímsky za aktuální situáciu. Nimo ličby v obydlerju praši a se tam tež za reču, kotruž šedne doma reča. Jeli kliknu na prašovaní, že to Nemčina nie je, očiní sa strona, na ktorých je 24 rečov naličené. Reče v Nemsky pripoznatých autochtónnych národných menšin, pak pýtaš, hač na danštinu, podomo. Nima zariad národné menšiny v Nemsky zajnč? Nie, zdieli na naprašovanie sobodživačaka štatistického zariada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašníka mikrocenzus postaja zákonne dáva. Tohodla mikrocenzusové zákon od zavedenia naprašovania domiacnosťou žane zvieščine etnických skupín abo menšinov ričov nepředvidí. Danština so ve přelidze ričov jevi, dokež prašame so jenož za oficiálnymi ričemi všelakých krajov. Reče národných menšin tule zapisač nebe porno tomu při skvaleniu zákonia vo mikrocenzusu zamial.
2: A kaž Pečelova dále písa, je pozad k mezdrujim, za buchu tajke národné menšine za čas nacionalsocializma přesčane. Miestom pak dživa zariad s európskymi zariadniščemi na tým, pod kotrymi vúmeninimi moli dáte vo národných menšinách a dalších skupinách zbierač. Tež menšinové ráče Nemskie je so téma dostava, taký je předseda David Statnik. Za Grimi nestaja so jenož prašenie, hač je treba v dajkej štatistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosť v Nemskie trebne. Z dobom pokaza Statnik na to, zo hinak hač v nikotoch druhých krajach Európy nemský stát vieste náležnosti nesmie přepruvač.
4: On nesmie napríklad registrovač, hač sem ja Serb, abo nic. On môže přiuzať, čili ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serbste písač, ale on nesmie žane registre viesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Münk neoserb. A tu je tiež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so potekým potom garantuje, so sa tiež tajkene, što nehodži ročovešť.
2: A vyzo tiež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbske přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesmie registrovač, přijenžemo ke teme, zo so my prajme rečne kmanosče mili so registrovač. Ono byvi za derebo, bych my vidjeli, keľko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo keľko vúčoku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanosče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hodžovo nastajíč. Smilný my na tutom dybku, potom je vizu relevantne, tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, zomu odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu v Nímske jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za nekotre leta v naprašovaní mikrocenzusa svoju mačarštinu ako všetne užívanú reč uzvoliť.
1: Janek Vůčer je rozprávial o naprašníku mikrocenzusa a čerdla ním nímskej připoznaté národné menšiny a ich reče nevobkýčbuja. Dalšie přinožky o národných menšinách a o menšinových témach namakáče na našej internetnej stronie v app NDR Serbia, kajštejš mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Vše to, čo viedeli.
1: Nitko je 12, pona po 7, štož reka. Dobre, 5 hodinu ešte traje, doniž so ona na púč poda, ale skupina Janka Hanka, všiušiem hižo, oni spieva.

Kak husto wypoprom hišče list napisače a spoštu sčeleče. Ja so na svoj zajšvý raz spravne prejne zcova dopomnič nemožu, kiba nekajke dokumenty korobnej kase, aber tak, ale to so šako husto, de vod tutej zapvači. Znajmenša môvo to vod januára jasne droše byč. Zvierskova sečova agentúra chce nemskej postče dovolič porto za privátnikov přeriesku vo 20,5% zvyšič. To klinči najprv raz horentne, ale byli poštata tak přesadživa, by štanotný list miesto 5 a 90 centov potom přichodne niedže 1 euro štornače pvačil. Celé kruče pak pvačizna ešte nie je, pošta sama potom rozsúči, kak ona zvyšenia pvačiznu na jednotlivé družiny listu rozdželi. Vona príčina za to rozesčele so prostče džen a mine listu. 2005, po takým četvercac 20 letami, byše to ešte nemale 16,9 miliardov, 2025 jenož ešte niečo 9,4 miliardy. Rúnočasne dobia sa listové kaščiky, filiále a roznošovario, my sa dále financovač, što ešte mieste, tež od droše hač tedy. A tež pakčiky, môli droše odvač, tu leží na metuane zvyšenie pola 10%. Nové pačizne maja potom za 2027 a 2028 pačič.

0: Hajdeš, skupina Coldplay spieva je to vumjostvo, haj vumjostvo je však široké zapšieče. A Zadkulario spytachu so čera jednomu džele vumjostva zblížič. Šoštojš so rysuje, moluje, abo tež z ruku sformuje potekim tež plastika bie téma, a to předovšem serbským svieče. A tam však špak i žoci, što da je serbské vumjostvo. Direktorka Serbského muzea Kristina Bogušová dopomní so tutem zvisku na svoja vumjoca Jana Buka.
1: On je prav, ten serbský spisovateľ, ten má sa v tým páde jedno rýšo, dokáž on má to serbské svoje, on má to serbskú reč a nikto nebude prajčiš jen serbský spisovateľ písa serbské, za to nie je serbské. Ale po jedno vumjoca, kýž máte barvy, máte mulby, što vun treba, zobo sa to jako serbské akceptovalo, poprom ničo. Vun je tun, přes kotrož voči a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došť, to je dosahace. Tam nedobia nekajke serbské draste byť s kvautom hoka, no. To ešte by před 100 letami hinak tun byť. A tak sa to emšece zase menia.
0: A tak sa tiež na polu umiostva stajne nešto nového vúspyta a modern talentam so šansa dá. Z Juliu Ričlec sú čera miestu im ričeli. Ona na vúznamnej umiostvoj šuli Burg Giebichenstein študuje. A tiež s Katju Reoriec z kolektíva Vakuum, ktorýž je ze svojim umiostvom po celej Vúžice popuču a z Milu Gisvokec. Ona je čera rozpravila vo svojich tvorbách Krošťanskej cirkvi. Započalo je so šitko s rysovankami, ki sú so tedy livestreamie z cirkvi za čas korony pokázali.
2: Ha, tak sa te spočatky v cirkvi, v Krošťicach nanko, ha po nejako súte tvorské džoha tam spočinali, a me faro narečo hač buchia tam za te vobvodženia, načisky činua, kam už sa te moderne, ale emzis jenom krešťanským pozadkom do tie nieke moderne ponovene cirkve integruač.
0: Jeje tvorbe môže sa kúžde krošťanské cirkvi vobladač a modoch vumjovcov vidíte dženca ešte na našej instagramovej stronie MDR podsmuška Serbia.

Maria Matzcena spiewa vo Wasabite Pšečelce a snano vidzi nichtu škuli nim tež Wasabiteho Pšečela reču vo Pieskočiku. Serbski Pieskočik je dženca na dżeń před 30 letami 13. oktobra 1906 prini raz so vusoval prini vudače serbskeho Pieskočika bieše tedy Wasabite a tedy skerje nepředstajomne. Dženca pak je to realita. Štujš je tydženskú serbskou rečnú verziu Pieskočika nedželu na večer 7. zapas je tedy do mesačka ladav. Miestem pak môžeče si epizóde Wieso Womerje hišče raz v obladač Mediatece ARD. Hač knies Liška a knieni Sroka, hač Kali, Piti Plač abo Plums. Epizóde zajšvach tydženiu sú tam vozivene. A wieso nefaluje tež najnoša serbskou rečná produkcia. Seria Kito, Maja a potajnak Šinja. A dokiaľ nie je zcova celé tak lohko svoj televízor na dvukanálový serbský zvuk přestajíč a tiež Mediatece ARD, kde sa nechtu škúli hižo zabudžil, sme na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia zestajili odkazy na epizóde Pieskočika. S tobom tiež prelad, kak svoj televízor prichádu nedželu pravie na serbský zvuk nastajíče.

0: Hier Napo, was mich.
1: Serbski Rozwas. Pojeste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Při holešovskim hače su lica telko soobjeku zličili a vopjaščenili kajši ščeženje. Kajš zdjeli nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastišo hatnoho z Činarika, nimsce tajchrozenger vopopadnili. Vjaca hač 100 a posta eksemplara možahu mjez meju a septembrom rynku přičinić. Mjez rječmi družinami při hače su pjecačk, nimsce trauoršnepa, škrikava a kokula. Kajž z nesvači dva dal rika, by to přerezne leto zaspívate ptáčky horní v Užice. Od 2018 při holešovskim hače vůvič v obstatku zpívatých ptáčků jako džil celonímského projekta v obkyčbuja. Delnonímčina vybrání Borsky dostane digitální atlas. Na odpovědném projekče dživa tu kvílu Podstupimská univerzita. Kaž vyjasni sobudževačáka univerzity, dr. Luise Cajkovský, expertám na zetkaniu ve Vidstoku, cedža za atlasom pokazač, že budelno Nemčina ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta, Hauke Bartels, poda na vúražovaniu všelat vodem, što sa tu kvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kaž ze Serbského instituta rika, ce zhromadný dživom je s serbskými a delnonemskými sledžeriami dále zeselnič. Kulovské karnevalové towarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbidžovaniu MDA Sakska dobilo. Prvný džel dňového nadavka je člen předsedstva karnevalového towarstva Jan Michał Krano zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vúhodal. Přidatné 1200 euro vúdobí si towarstvo s tým, že ešte samstný džel dňového nadavk spelní. Kuločenja dobjahu karnevalové vůz z vůvu Genschera vůhotovač a z najmínča 100 ľudí s žlutými polunderami dobjaše junčanič. Dobytk vúživaja kulovské nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu kvílu niešto viac hač 60 čvonu. Gmeňská rada Hamor je na čerovším posiedženiu ze snadnej väčšinu v obsamknova, zo sobfačizne za ladanie džičí zvyša. Za švobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpaja košty klitu vo 20 euro. Od 250 na 205 posta v obmiesac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatňa zvyšenie ze stúpacimi koštami. Viesnanosti Henrik Balko v úzbine, zo maja sobo možnosti šitke záradnišča zakovač. To bych ju pojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, je chytro kuria vojte, keď buďče, tu ješie listče s autami popuču, zdieľa jenož pústa metru daloko. Vidíče, tak sú nám připosluchario rano ižo zdieľili. Když so kuria vás zbynie, pak zmieme, čenca veľa svunca, postane sucho, při maximálne 17 stopňach. Júce vás dane najprv raz šire, tež s nekotrými švielami mám líčič ve biehu dňa, pak so v uviedri, potom stupa živie slibro maximálne na 16 stopňu.
0: Kuče našej končinie sú tak daleko svobodné jeničky pokiu. Mám zo leži mies smeržace a bušenku motva sona z džela na puču. Tu je šeristče tam po puču, keď bujče kýba zo pötneče, zo ona tam jac neleži, potom môžeče to nám aj rade. Tež z dželič telefonistce alebo spoješču přes četú funkciu MDR Serbia app. Hevak, je nekajke hačenie, alebo tež bliskač, vidíče, nam to namaj to tiež rade zdieľče.
1: Serbský rozvoz.
0: Havak, že dále 4 minčiny po napo 8.

Runje poezčah s čevotem svišeli kuluske karnevalove tvorstva jesečera 2,5 tisac euro radiovim vubedžovanju MDR Sakska vubedživo. S tem je vone druhe tvorstvo z budeska okreza, kotriš je vubedžovanje nimske televizijne loterije a s čelaka MDR dobivo. Prini džel tuto dňového nadavka je čvon předsedstva karnevalového tvorstva Jan Michauk ráno zmištroval a rajnšim busovanju mjeno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vuhodal. Přidatne 1,200 euro budu by si tvorstvo s tým, zo išče samsne džen dňový nadavk spielni. Kulučenja dobachu karnevalové vus zvou Genschera vuhodovač a z najmenša 100 ľudí ze žoutými polundorami, Genscherovým modiským markovým znamieškom, dobieše jún Čaneč. Dobkon je cioch, rekaše potom, dňový nadavk je spielnený. A viac sa hačto, kulúským noram by sa poradživo 275 ľudí v žoutých polundorach mobilizovač, kociš so šíceš po tánie vosrič, kulúva prišočíc kovorní zhromadžichu. Pondelu po ponúcoch. Respekt. To bi športovski nadavk, tajke nešto na noji stajč, přizna Jan Michauk, kajž pak vun rekne, su to s njeličomnimi telefonatami, WhatsApp chatami a uživanjom všich možných vosobinskih kontaktov zmištrovali a nadavk spjelnili. Dobit kuživaja kulovje za nove kostimu a techniku, zomoli ústupe, išče renčo a profesionalniše bič. Gratulacija tu iš do kulova.

0: A przed 20 mięcinami sem ta iżo narieczał, zo svejči serbski pieskočik Runja Dženca 13. oktobera svoje 30. narodniny. Runja Dženca przed 30 letami, štuš je to MDR televíziu ladał, to je prini raz na sčelaku pieskočik serbsce vitał. Przed 3 lečesatkami je so MDR tuž ništo nastočivo, što iš Dženca išče v obsteji. Akle loni septembrje su so nove serije srpsko pjeskočika vozivili. Mati Gisvauk polada netko do staviznu a do ošiva. Šako bi to tedy češki puč zobe pjeskočik tiž srpsce strubil.
1: Prijatač je před 30 letami znata melodija, pieskočika tež serbsce zaklinčava, dobjachu zamujči najprve raz, tož do ľudí potrebnosti serbskih televizijnih vusovanju přesvedčič. Na započatku njamožachu samostatne vusovanja zopravdič, dopomni so nirdeši navoda budeského studia MDR, mjestem njebo Helmut Richter.
2: My sme potom šli, také sú technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tož sme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprve má pieskočík srbsce všinče, potom je to prýňa kročel.
1: Tak mienovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na pieskočíku, je so potom spiešne vo ideji přesvedčiť dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Po sme tie texty dostali, převažili, Benno Buda, ten spiel ja Maja Krauce převažíva, sme namkali divadelníkov srbských, ktorí sú napodobnili tie figúry, a my rozhodli, že jsme to přidatně činili, ale nejsme vše to skorili.
1: A nebo Benno Buda je se při převožování na jinášu runinu padal.
3: Já jsem díval na to, že to tak se převoží do ty ryče, když ty děti ryče, to je zvětša zvěstná srbština. A to se tež byly přímně.
1: Pretač pak možachu zamujiči narovač, dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v 4. etaži srbsko domu technisce přijotovač. K tomu praji nirdeši sobudživača a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumilce, dobiatola tun video vidiča, za nich sme my přitvarili v narovanske rumnosti a potom vizotesa nás v techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčšie televízory.
1: No a z ich pomocu môžachu dživadželnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadželník Jan Mikan povedaše.

0: Anietko Jenedom na Podživičich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. Studiju Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Při Holešovskim hače su lica telko sobobiku zličili a vopjerštenili kajšišče ženje. Kajš zdžili nesvačanska přirodoškitna stacija, su tam najčastčišo hatnaho z Činarika nimsce Teichrohrsänger popadnili. Vjace hač 100 a pusta eksemplaram možahu mjez meju a septembrom rynku přičinič. Mjez rečimi družinami při hače su Becačk, nimsce Trauerschnepper, Škrikava a Kogula. Kajž znesvači dva dalerega, by to přerezne leto za spěvate ptačky horní v Užice. Od 2018 při Holešovskim hače vůviče v obstatku spěvatých ptačků jako džil celonímského projekta v obkyčpuja. Delno Němčina Braniborske dostane digitální atlas. Na odpovědném projekče dživa tu chvílu podstupímská univerzita. Kajž vyjasni sobudživačanka univerzity, dr. Luise Cajkovský, expertam na zetkaniu ve Vyčtoku, cedža za atlasom pokazač, že bu delna nimština ve šelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta Hauke Bartels poda na vúradžovaniu pšelat o tym, što sú tu chvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž se Serbského instituta Rika chce zromadne dživo mies serbskými a delnonimskými sledžerjami dále zeselnič. Kulovské karnovalové tvorstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vůběžovaniu MDA Sakska dobilo. Prinidžil dňova nadavka je čvon předsedstva karnovalového tvorstva Jan Michalk ráno zmištroval a v vůsovaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vůvodal. Přidatne 1200 a posta euro vůdol by si tvorstvo s tým, co ještě samstne džin dňova nadavk spelní. Kulučenje dobjahu karnevalove vus z vůvu Genschera vůotovač a z najmenša 100 ľudí s žoutými polunderami dobješe jim čaneč. Dobytk vúživaja kulovské nohy za nové kostýmy a techniku. Karnevalove tvorstvo má tu chvíľu nešto viac hač 60 čvonu. Gmenská rada Hamor je na čerovšim posiedženiu ze snadnej väčšinu v obsamknula zosob váčizny za ladanie džičí zvyša. Zaž v obiku miestnosť 9 hodinami v občin stúpaja kúšte klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmiesac. Vypistovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie so stúpacimi kúštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine so maja sobo možnosť či šitke zahradnišča zakovač. Staršieske přinožky cedža votnetka kúždy dve leče přeprúvač. V Kamjencu pýtaja ľudí, koci ščestná hamce pučovanské štiežky ľadaja. Kajž v zdieľence Lessingového miesta Rika slúša k nadavkám tak menovaného vodladovária pučovanských štiežkov miestrujem na to dživač, co sú vone s táflemi vôtované. Tiež menšie vúporeženské dživa má on převesť a namiete za polepšenie pučovanských štiežkov zbierač. Zajemce môža sa na tvárským záradníctve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko v umenjenje je, zo so zajmovani v Kamjencu a v okolinje dechem vúznaja. To bych u povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca po Rajnči Kurjave pokaza sa nám netko svunco s nikotrými mročelemi žive sliepro stupa dženca na cínače do 17 stopňu. Tiež júce očakuje nás najprede trochu šire zásbie do dňa, v biehu dňa pak sa potom vúviedri 14 do 16 stopňu maximálne trejúce zmieme a vo čtvrtka a piatka sem má byť zase sucho s nešto svuncom, žive sliepro stupa potom na hanč do 20 stopňu.
0: Uče naše končinje su dale svobodne, žane hačenja, žane vyskače, ja se jim myslu. Mjeste mje so tež motva sona, kiš leže še mje smerđace a bušenku, zavisče spuča vodstroniva, tu iš kaž prajeno še svobodne. Dobru jezbu vam tam, džiš dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Na čako tež do dovola. No a i 4 menšine, pana Podževičich je, netko je Anne Günther Reutz na reče.

0: Wenn er grajo ludovu muziku, mjaze Moravu a Užicu, ju znajome južo z radija, a ronos čo juž svišali ho, ta ludova muzika z krastu ugetujo, nendo sobetu, serski koncert ve Zabrože, a to je boa vegin spontana akcija, bea gonio ten koncert zamežnio, jo to. Šikno Frank Kosik vet domovine, nendo mam jogo pši telefonie, dobro žen.
1: Dobro žen.
0: Lidová muzika z krastu, ja mesto da v Gorni Užice sú cestče už byli a také v Slepem, to ja viem, ale nic, mesto da nic planás. Also ja som už gornil spontána akcia, kak je to nastavo, až máme nento jaden redný koncert, preto nás.
1: Ok, kak je to nastavo, ne, to je tak, bo až, ja som zgonil až ta lidová muzika bude v Ochanovi, ja myslím, a to sú mi přašali, lec my máme v Dolní Užice také jednu možnosť za nich, taký ústup, gotováš, a ja som pen tú ideu mil, až v Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú přistúpili domovinie, až Župie Dolná Užica. A tam som se přašal a ten předseda jo, kroni, jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam, te krňu nejento od nás také písaný program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten má ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku v tej kupki?
1: Ja som ich doživil v Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronie s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, s spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi sestá, veni majú také šakuráke instrumenty, no, to je veľká kupka.
1: Jo, veľká kupa, vlastne slúži s dudami, s guslami, s karinetami, also to bude písaný koncert, ja myslím.
0: A tam v Zabrože, že konkrétne to bude?
1: Tam majú tam tak menovný Gemeindehaus a tam to bude. A Zabrože to je malá viazka, also to v centrum je viazky, tam to je kúšte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rovno akle zastúpili do domovine a nie to taký veľký serský event, no to je zavisče také bude tyž tým aktivitám tam na miestne, alebo?
1: Ja myslím, jo. To sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mieli. Also, tá viac majú no, čistá obľada, jo. Also, to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroním.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavieščené koncerše a také rejovač sme rovno zgonili a gnento obšerašišti ten cas sobe tu v Zabrože.
1: S tými rejami mu zachopíme Ziga 60 a ten koncert České kupky bužo Ziga 8. Ja co, a zastaranie a pivo také dajú.
0: To je daje viežeš a pon v Žilcem jaden úspešný koncert nento sobe tu v Zabrože z Lidovýho muziku z Krastu, v tom som pierdal z organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učobný žik?
1: Učobný žik.
0: A kupku slyšeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, alebo jadnú štucku, také štucky te přijdu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porybní svajšpe a zakopovania.

Ja, popšom nie da ja drie wieci groznu a gramotnu figuru veserskem mytiskem sveše ako přesponicu a to groni teke Susanna Hosena veserskego instituta, wenna se wiedomnostne zabierajo se serskimi mytami, povisčami a jeje pöchadom. A v jednom šednosku v ramiku zarobistika Pedroze buža ulico vaš vet přesponice a teke ve drugich groznych a mene znatych figuru z Vúžice. A co to veznamenio a pšinja so gaž dejme so učašeš v ľudových ulicovaniach. Veci vetom zgenieš vyče v Serskem muzeu v Hošubúcu ziga pešich vetpodňa zastup poši 2 euro. A ja by gronil jedna figura, pred ktorým som ja mi všetci čach ako gele, to je jedna druga, to je ten Bubak.

0: My vestujeme také muzikalisky večerské, vysvimia Leše Viabinka, Tanja Donatec, jo spívava sersku štulsku, kotarašio aranžiru vana ved Ludvika Kube, to je také český etnograf.
1: RBB, serbský program. Serbský program. Téma.
0: Jo, apropo muzika. Žojo mej dom Mogi Kor ma toštven spio svojem repertoire, a ven jo teke dolni Užice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se nječe druge, a spivaju sobu južo bejnih liet lečasitki, jo to kradu oblobuvane spio, ali zvedku ven porada, kto jo jen skomponiroval a napisal. Jo, a vy možno, že už ho gledáš, to musím mít něco ceníš z českého taktiky, jo. A zatím jo se Sebastian Elikovský Winkler obkynil, plahat mu ta Leibnera Kotterisch, jo, se věgin intenzivně zabíral s toštým zpívom.

0: Tak klín si kde domov můj ve versii jako oficiálna hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Vesem naštěstou strý a čižašťa jo nastalo živadlové kráše Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlariou abo žádno pirjeně a žádno grakaně. Autor toho kusa je byl vesem naštěstou vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Ven je vegin vážná vesoba českého národného gibania. To je bylo v tom revolucijském času 1848. A v tom času jo zachopil svou politickou aktivitu jako spisovače, jo byl uzvolen do austrického parlamenta v Víně. Jo, a ven jo vegin aktivně byl za nevetvisnost Čechov ved austrické monarchie. To je také vážné za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucky toko graša opisujo svěžin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na úkach ve Nuselském dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svěžen Fidlovačka. To je titel toho svěženia šejcov a Fidlovačka klince jako muzikový instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerie na taký rét, kenž šejce užívají za gladkovanie kože, zgetovanie Crejou.
0: V Grašiu je věle písaných obrazů z birgarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus je napísal František Škrob. Vezeno často jeden rožený komponista, dirigent, je statkovo podobně jako Josef Kajetan Till ve sféri literatury, jako nacionální umělc na svém pelu, na pelu muziky. Tak je vezeno často či a dva žašťa zgromadně s drugými patriotami založil prýdne české operové tvorstvo, ketareš je v Praze prýdne raz predstajalo opery v české rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebeli na zgenienia, ketareš sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena je nastala čohu styržašťa let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prejedna wierna česká opera. Škroup sam jo spiwał na premierie w 1852 głównu

0: Sågod lastoj uporažinca ve sni tverbe bedržja smetane, dajo se tek rozkoštna muzice za živadlovoj graše Jozefa Kajetana Tila. V grašju znijo dverska muzika, ale rovno tak ludova, zvezana z vejstnim živjenim a živom. A to pak njejo bergarstvo pšivzelo.
1: A njento musim groniš, až ten cevy kusk njejo by uspješny. Jo ten popšaven jo přepadnu pla kubvan nego pražskego bergarstva. Jo přepadnu dokulaž ty jo užival popšavem taku skerje grobnu česku ludovu rec. A to kubvane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo přeliš přenimcovane a veni ve togo nesu vele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestavo, a to jo byl ten spiju, kde domov můj, žojo meja domunja, žojo mej dom.
0: Tož ten spiju, kde domov můj, je celý cas vestav znaty a byl oblubovane, ale živadlový kus filovačka jo se zabil. Při samém 28 let njejo se představil. Peprední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgů Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktoberi 1918 jo se založil nový stát Čehoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spíl, kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovaný a rovno popisujo tu zvězanost Čechov k svej domuni. To jsou tam namakali ve tom spíluvě. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom ve tej československé hymně.

0: Čechoslovakska jopak teka obstojala s viacej národnosťou. To sú byli Česká, Nímska, Hungorská, Ukrajinská, Pelská národnosť a ďalšie.
1: A v toho jo prišlo, až jentom v toho časa máme také nímskú variantu, ungarskú variantu v toho samského spíva. Nic ve všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungarskú variantu. To je veľký zájemný, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vleši živiš náš čestou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlvačka. V filmie sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, že už zpívá jeden psosár zpív Kde domov můj. Ta vesebná atmosféra toho zpívá štice dvomokové učobách šikných Čechov, a to do žincežného.
1: To se také pokazalo v času nacionalsocializma, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrněný protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Ja nevím, lec sú také dovolili spívaš české rýce, alebo sú vzeli tú nímskú verziu, to neznáte, ale nesú se verili, to zmieniš.
0: Tak to nepřechvatajú, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhej svetovej vejne převzala tú starú hymnu z předvejnskeje Čechoslovakskeje.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnúva za cas sovětské okupace vesebný charakter. Ta sovětská okupace ve léže živěš náš cestou vesem a šestřaset jo byla a jo skončila s reformami v Československé a ve to nikde nejo se zvěřil tu oficiálnu hymnu změnuš, abo vedporaš. To je také v tom času tak bylo, až hymna je vestava oficiálna hymna. Ale v to rovnocasně je se přeměnila do instrumenta protesta, můžeme groniš. Jo, to jsem také viděl v jednom českém filmě, kde se groni na český Pelišky, Gnieždaška, a tam je jeden starý veterán oboranského gibania z druhej svetovej vojny a ako sú tam přijeli tie pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tú hymnu alebo ten spiu Žojo meja domunia. A to je vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bola niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na drugim symbol za česku identitu. To se dajo teke dokumentirovaš s jednym dalšnym historickým przedstajeniem. Žasetego decembra živiš na šťastu vesma vesem žaset na dniu cuvijských pšavu je slavna česká spivarka Marta Kubišova spivala hymnu Kde domov můj na námeště Škroupovo náměstí v Praze Žižkov. Je to byl prejedný zjavný ústup pe letách ugnania. A to šo je bylo kejncné zarirovanie manifestácie nevetvisných gibaňov, a tak je s hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov je by želoné, vleše živeš naštostou či a živeš zásad, jo Nova Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinaciu a rozpalonosť zastawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledajucy na jego tekst.

0: Wenn er grajo ludovu muziku mjaze Moravu a Łužicu, ju znajome južo z radija, a ronos čo juž svišali ho, ta ludova muzika z krastu ugetujo nendo sobetu serski koncert ve Zabroze, a to je boa vegin spontana akcija, bo ja gonio ten koncert zamežnio, jo to. Šikno Frank Kosik ved domovine nendo mam jo gopši telefonje, dobro žen.
1: Dobro žen.
0: Lidová muzika z krastu, ja mesec da ve Gorni Łužicu sú cestče už byli a také ve Slepem, to ja viem, ale nic, mesec da nic planás. Also ja som už gonil spontána akcia, kak je to nastavo, až máme nento jaden redný koncert, preto nás.
1: Ok, kak je to nastavo, ne, to je tak, bo až, ja som zgonil až ta lidová muzika bude ve Ochanovi, ja myslím, a to sú mi přašali, lec my máme ve Dolní Łužice také jednu možnosť za nich, taký ústup, gotováš, a ja som pen tú ideu mil, až v Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú přistúpili domovinie, až Župie Dolná Łužica. A tam som se přašal a ten předseda, jo, kroni, jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam, te krňu nieto od nás také písanie program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten mal ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku v tej kupki?
1: Ja som ich doživil ve Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronie s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, s spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi se zdá, veni majú také šakuráke instrumenty, no, to je veľká kupka.
1: Jo, veľká kupa, vlastne slúži s dudami, s guslami, s klarinetami, also to bude písaný koncert, ja myslím.
0: A tam ve Zabroze, že konkrétne to bude?
1: Tam majú tam tak menovne Gemeindehaus a tam to bude. A Zabroze je malá viazka, also to v centrum je viazky, tam to je kúšte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rôno, akle zastúpili do domovina a nie to taký veľký serský event, no to je zavisče také bude tyž tým aktivitám tam na miestne, alebo?
1: Ja myslím, jo. Te sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mieli. Also, tá viac ma jano čistá obliedá, jo. Also, to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroni.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavieščené koncerše a také rio, vaš sme rovno zgonili a gnento obšeraš ešte ten cas sobe tu v Zabroze.
1: S tými riami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky bužo Ziga 8. Ja co, a zastaranie a pivo také dajú.
0: To je daje viežeš a pon v Žilcem jaden úspešný koncert nento sobe tu v Zabroze z Lidovýho muziku z Krastu, v tom som pierdal z organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učabný žek?
1: Učabný žek.
0: A kupku slyšeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, alebo jadnú štucku, také štucky te přijdu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porjebný svajšpe a zakopovania.

0: Przyjaciele literatury to wie, że przecież raz so litosne knigu we wiki we Frankfurcie nad Mohanom byli mimo, co tam szykno ja było, a co ja było dożywić ze spowiańskiego świata susedu, to ja so oglądała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: W tych wielkich halach frankfurtskich knigluch wiku jo było wiele dożywić, wiele szakiego. W tych jadnych etażach są kraje a krainy se prezentirowali, a prezentirowali spektrum stwejenia swoich spisowaszelu. Japańskie nakladnictwo są prezentirowali swoje manga zeszuki, za kiedyż są pytali za niemskimi udawajami. Netflix jo był namiestnie, a kto wie, snaż są agenty z Ameryki unamykali przedlogu za przyduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo była Česká republika. Za tu gyszbu są nielicowne české knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w české ryce w niemskiej. Beni są ukniki w szuli przez granicę, żoż Maria Nojosowa żyła.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na výkách tuchylu kopku přichodných reportářů, kotarež sú ho celý žijen a interviewujú všaké spisovašele a se ogledajú tie výky. Ja je vjegin obživujú. To sú Gölce a Žoča z náš 12 let staré a vení se zvierie sebie mikrofón vezeš a napríklad knini Monštajnovú se všašaš, kaké knigve jo písala a o co píšo.
2: Ví, jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši, jo, o teky bylo věgin atraktivné. Beny jsou namykali gryfelu a dalšné prominentné pistole a knihle. Mladostné jsou gledali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihle. Stars mezi nimi jsou vence na velikém náměstně dostali svoje budky za to, žož kluky rýdy luží jsou štěpně cakali až budu na ryže. Za lůvaju literatury nie bylo ľažko si by rozsužíš mezi tozuntými citaniu a podiumových diskusiu. Betel milion ogledajú jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj přimilju. To negloní až organizatory nemajú žetnok zdaša v geografie. Skeri se pyšigujo titel na basien austrijskeje basnikalki Ingrid Bachmannuje, kterejš se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje basni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takim se vytplyščujo v titelu teke zvezanost Českeje republiky z austrijskeje. Však jo Česka dlujke dobe by žil austrijskeho knižastva. A zvizane teke ze svejú nímsko-recnejú literatúru. Pošupňu jo bylo viele nakladnictvam vážne na to pokazaš, až sú európske a žil európskeje literatúry.
3: Ja som Michaela Dermau a živám za nakladnictvo Host z Brna v Českej republice. My se pred raz v tej čižasčalietnej histórii našogo nakladnictva obšiliome na tých frankfurtských knihových výkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostný kraj a jo se dáva moto až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až sme žil centrálno-európskeho rúma. My vet hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelski. S dodankom nevětša ryba v Českém morju. My máme ve programie v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladnictvo nevětši autorů. Texty našich autorů se předstajajú do nímské a do druhých rýců. Na to sme vjegin gjarde. Máme ho přísavým čižasče titulu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taka perspektiva ze zvezanosťu vysemne českeje a nímskeje rýce jo se namykala na šakých fľackách. Dajčný příklad jo byl film Krajinu literatúre. Kenč bazíru jo na tuchelnej série českeje televízie. Ten film sú pokazali v zvisku s tými knihlovými výkami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne, že je tam sú nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. A literární cesta, literární cestopis.
1: Ogledaje su se pšašali, lec ten film bužo teke razvižeš v nímskej televízii. Filmový tým jok Daniel a Štuchulu objadnajú to pšašanje se šelakom trajzat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej otoky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku rec a jo zapšal rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu v svojom kraju. Jasne slova vena namyka v svojom nagronie na zachopku frankfurtských výkov. Rozmiel, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeciwo jego gronoju jo publikum protestirowa. A Radka Denemarkova jo we swojom sledujucym nagronie gronila Minister je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, žož vytvojone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských súsedov sú dosobitovali letosne knigu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

0: My vestujeme také muzikalisky večerské, vezmeme Leše Viabinka, Tanja Donatec, jo spívava serský, serskú štulskú, kotarašio aranžiru vana ved Ludvika Kube, to je také český etnograf.
1: RBB, serský program. Serský program. Téma.
0: Jo, apropos muzika. Žojo mej dom. Mogi kor ma tož ten spio svojem repertoire, a ven jo teke dolni Užice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se njete druge, a spivajo sobu, južo bejnih liet lečasitki, jo to kradu oblobuvane spio, ali zvedku ven porada, kto jo jens komponiroval a napisal. Jo, a vy možno, že už ho gledáš, to musím mít něco ceníš z českého taktiky, jo. A zatím jo se Sebastian Elikovský Winkler obkynil, plahat mu ta Leibnera, kterýž jo se věgin intenzivně zabíral s toštým zpívom.

0: Tak klin si kde domov můj ve versii jako oficiálna hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Vesem naštěstou stry a čižašťa jo nastalo živadlové kráše filovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlariou abo žádno pirjenie a žádno grakanie. Autor toho kusa je bu vesem naštěstou vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Ven je vegin vážna vesoba českého národného gibania. To je bylo v tom revolucijském času 1848. A v tom času jo zachopil svou politickou aktivitu jako spisovače, jo byl uzvolen do austrického parlamenta v Víně. Jo, a wenn jo wegen aktivně byl za nevetvisnost Čechov vet austrické monarchie. To je také vážne za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucky toko graša opisujo svěžin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukách ve Nuselském dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svěžen fidlovačka. To je titel toho svěženia šejcov a fidlovačka klince jako muzikový instrument, ale nejo. Ten pešek jo skerie na taký rét, kenž šejce užívají za gladkovanie kože, zgetovanie Crejou.
0: V Grašiu je věle písaných obrazů z birgarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus je napísal František Škrob. Vezeno často jeden rožený komponista, dirigent, je ostatkovo podobně jako Josef Kajetan Till ve sféri literatury, jako nacionální umělc na svém pelu, na pelu muziky. Tak je ve 1823 zgromadně s drugými patriotami založil prýdne české operové tvorstvo, ktoréž je v Praze prýdne raz predstajalo opery v českej rece, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebeli na zgenenia, ktoréž sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratnik, drotový viezak. Vena je nastala čohu 40 let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prydna wierna česká opera. Škroup sam jo spiwał na premierie w 1852 głownu

0: Så god last og operasjinsa ved sni, tverbe bedrygja smetane, da jo se tek roskostna muzice zaživa du ove grasje Josefa Kajetana Tila. V grasju znije odverska muzika, ale rovno tak ludova, zvezana z vejstnim živjenim a živom. A to pak nije u bergarstvo pšivzevo.
1: A njento musim groniš, až ten cevy kusk nie jo by uspješny. Jo ten popšaven jo přepadnu pla kubvan nego pražskego bergarstva. Jo přepadnu dokulaš, ty jo užival popšavem taku skerje grobnu česku ludovu rec. A to kubvane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo pšeliš přenimcovane a veni v togo nesu vele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestavo, a to jo byl ten spiju, kde domov můj, žojo meja domunja, žojo mej dom.
0: Tož ten spiju, kde domov můj, je celý cas vestav znaty a byl oblubovane, ale živarou kus fidlovačka jo se zabil. Při samém 82 let nejo se představil. Pe přední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgů Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktobri 1918 jo se založil nový stát Čehoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spíl, kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovaný a rovno popisujo tu zvězanost Čechov k svej domuni. To jsou tam namakali v tom spíluvě. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom v tej československé hymně.

0: Čechoslovakska jopak teka obstojala z viaci národnosťou. To sú byli Česká, Nímska, Hungorská, Ukrajinská, Pelská národnosť a ďalšie.
1: A v toho jo prišlo, až jento v toho časa máme také nímskú variantu, ungarskú variantu v toho samského spíva. Nic ve všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungarskú variantu. To je veľkým zájemné, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vleči živiš náš častou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. V filmie sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, Žož zpívá jeden psosár zpív Kde domov můj.
2: Kde domov můj, kde domov můj.
0: Ta vesebná atmosféra toho zpívá štice dvomokové učrbách šikných Čechov, a to do žincežného.
1: To se také pokazalo v času nacionalsocializma, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrně protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Ja nevím, lec sú také dovolili spívaš české rýce, alebo sú vzeli tú nímskú verziu, to neznáte, ale nesú se verili, to zmieniš.
0: Tak to nepřechvatajú, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhej svetovej vejne převzala tú starú hymnu z předvejnskej Čechoslovakskej.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnúva za cas sovětskej okupácie vesebný charakter. Ta sovětská okupácia v léže 1966 jo byla a jo skoncuva s reformami v Československej a veto nikde nejo se zveriu tu oficiálnu hymnu zmienuš, abo vedporaš. To jo také v tom času tak bylo, až hymna jo vestava oficiálna hymna. Ale v to rovnocasne jo se přeměnila do instrumenta protesta mežome groniš. Jo, to som také viděl v jednom českém filmie, ken se groni na český pelišky Gnieždaška. A tam jo jeden starý veterán oboranského gibania z druhej svetovej vojny. A ako sú tam přijeli tie pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tú hymnu alebo ten spiu Žojo meja domunia. A to jo vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bola niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na druhém symbol za českú identitu. To se dajo také dokumentirovať s jednym dalším historickým predstajením. 6. decembra živiš na šťastu vesma 80 na dňu cúvojských pšavov je slavná česká spívarka Marta Kubišová spívala hymnu Kde domov můj na námestě Škroupovo námestí v Praze Žižkov. Je to byl prejedný zjavný ústup pe letách ugnania. A to šo je bylo kejncné zarirovanie manifestácie nevetvisných gibaňov a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charte 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, vleše živeš naštostou či a živeš zásad, jo Nova Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinaciu a rozpalonosť zastawizny spiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.